0: Prechádzam ku kresťanskej rokovej skladbe kapely spoza hraníc z Česka, ktorá prináša obraz videnia zo skríše. Pieseň Místa hovoria o akomsi atomovom úkryte, z ktorého sa spevák chce dostať von na nové miesta. Tento nový svet môže poslucháč zažiť len vtedy, ak sa odváži vykročiť tam, kde ešte nikdy nebol. Topiť sa v tvojom objatí sú emócie speváka a s novou dôverou výjsť von. Pieseň zároveň otvára otázku, či sme ochotní dovoliť Bohu, aby nás viedol na neznáme miesta, čo si vyžaduje odvahu a dôveru v nekonečného a zvrchovaného Pána Boha. Môžeme si v tejto chvíli predstaviť tie miesta, kam by nás Pán Boh mohol volať. Možno je to nejaká misia, nejaká skupinka, možno je to evangelizácia, štúdium na vysokej škole, možno práca, zamestnanie, možno nejaký odvážny čin a skutok.
1: Ahoj, zdravím posluchače Rádia 7. Menuji se Vítek Metzner a s kapelou Late Mayday jsme právě vydali náš šestý single Místa. Tahle písnička je o touze, vylézt ze svého úkrytu a poznat něco nového. Tak jsem napsal potom, co jsem slyšel příběh mého tchána, příběh, ve kterém se mu úplně změnil život. Abych tomu trochu dal kontext, já jsem od malička vyrůstal v křesťanské rodině a v podstatě moje cesta k Bohu byla vždycky spíš delší proces, než nějaký jednorázový silný prožitek. Ale můj tchán byl předtím, než poznal Ježíše, dost závislý na alkoholu a nikdo ho k Bohu nikdy moc nevedl. Až když potkal jednu sestru, která mu ukázala jiný pohled a on se rozhodl,

to s Bohem zkusit. A v ten moment to popisoval tak, že se doslova topil v boží lásce. Fyzicky, až zázračně. A Bůh mu taky pomohl odpoutat se od závislosti na alkoholu a dokonce se z něho pak stal pastor. A když jsem tohle slyšel, tak jsem si říkal, wow, tyjo, tohle bych chtěl taky zažít. Taky bych se chtěl topit v boží lásce. Chci, aby mě vzal na místa, kde jsem nikdy nebyl. Ale zároveň jsem tak nějak tušil, že jediné, co mi v tom brání, jsem já sám. A tak vznikl Song místa. Možná i vy někde uvnitř cítíte, že existuje něco víc, než co právě žijete. Já věřím, že Bůh nás zve dál, za hranice toho, co známe. Ne do něčeho vzdáleného, ale do něčeho skutečného. Tak vám přeju odvahu udělat ten krok ven a třeba jen jednoduše říct, Bože, vezmi mě na místa, kde jsem nikdy nebyl.